0: 8.13, počúvate Rádio FM, dobré ráno. Multižánrový festival Beseda u Big Beatu, ktorý spája československú alternatívnu scénu, oslavuje tento rok 33 rokov. Akú má myšlienku, prečo sa takto volá, hovorí dramaturg a kurátor Zdeněk Neusser.
1: To pramení z toho, že tady u nás na Slovácku jsou tradiční besedy u cymbálu, tak jsme to chtěli pojmout vlastně v tom rokovém duchu tehdejším, tak jsme pojmenovali jako beseda u Big Beatu, ale myslím, že ta beseda vlastně o to tam jde především a právě proto festivalu už dlouho říkáme jenom beseda. Dohromady máme asi 50 položek programu a z toho přibližně 40 hudebních a těch 10 to je doprovodný program. Snažíme se taky jako dávat nějaké podcasty, diskuze, autorské čtení. Snažíme se dávat takový ucelený pohled o tom, co se právě děje na české slovenské nezávislé scéně, zároveň to propojovat s nějakýma relevantníma zahraničníma jménama, který mají nějaký pořádný autorský rukopis, takže snažíme se přidávat, že to opravdu to nejčerstvější a zasazovat to do nějakého minimálně středoevropského kontextu. Já mám teda velkou radost, že se nám podařilo domluvit Horse Lords z Baltimoru, to je kapela, která se staví na takové hypnotické repetici, rytmické přesnosti a kátní náladě energii, z toho opravdu mám velkou radost, stejně tak z Liturgy z Brooklynu, tam vystoupí teda v solovém takovém black metalovém setu, taky newyorští pankáči Balaklava nebo londýnská reperka Lady Likes, ale taky třeba z Belfastu dorazí Makeshift Arbar, což je takový poetický chaos severoirské kytarové scény, ale hlavně je to teda o té české a slovenské scéně. Z Česka třeba Načeva, Jakub Kénik, Anna Vaverková, Dukla, Josefina Dask, něco, Síček, ale taky třeba vítěz soutěže Starter, Tajge. Máme těch slovenských jmen taky celou řadu, tak to bude jednak Fulcrum, bude to taky Mňaulau, bude to taky Siu, Vojdi, Božské Soare, Remdík nebo písničkář Daniel B.
0: Festival Beseda sa uskutoční na budúci týždeň v piatok 31. júla a v sobotu 1. augusta v malom českom meste Tasov pri Veselí nad Moravou, iba kúsok od Mijavy, na Morave teda, ideme za hranice do Českej republiky. Napíšte mi tri mená, české mená line-upu tohto ročníka festivalu Beseda, teda napíšte mi to v prípade, že chcete vyhrať dve vstupenky na besedu, mám ich pre vás.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: Ale ideme trošku ďalej na západ. Over Mono.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer.